slunce snad, když přijdeš den jen pár. Když přejdeš, však je mráz a chlad a kolem noc je zlá. Jsi pro mne víc, než smím ti říct, když přijdeš den jen pár. Když přejdeš,